Hit Radio Faktor. Happy birthday. It's a make a wish.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si

0: Hit Radio Factor.
1: Five days on the

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Hit Radio Faktor.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Tak co na to říkáš, Baru?
1: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
0: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
5: Kam to všechno dát?
4: www.uskladním.cz První samoobslužné sklady v Budějovicích.
5: Snadno dostupné a monitorované.
4: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Krize v Ormuzském průlivu obrací pozornost k Malackému průlivu, klíčové tepně mezi Asií, Evropou a Blízkým východem. Touto nejkratší trasou mezi Indickým a Tichým oceánem proudí čtvrtina světového námořního obchodu a 45% přepravované ropy. Východní Asie je využívá k dovozu energií, opačným směrem se pak vyváží zboží na světové trhy. Obavy o stabilitu cesty navíc nově vyvolal výrok indonéského ministra, který naznačil možnost zavedení poplatku. Cena Bitcoinu v pátek poprvé od října 2024 klesla pod $60,000. Investoři se kvůli globální nejistotě zbavují rizikových aktiv a přesouvají kapitál do umělé inteligence. Podle analytiků navíc část z nich plánuje volné prostředky využít k nákupu akcí společnosti SpaceX, která příští týden vstupuje na burzu. A pojďme také na sport. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na českobudějovickém výstavišti pokračuje den s armádou České republiky a IZS mezi 8 a 17 hodinou. Vstup je zdarma. Vydat se můžeme i do přírodovědného muzea Semenec u Týna na soukromý život ptáků, a to mezi 10 a 17. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
8: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se může objevit také nějaká ta přeháňka. Dnešní odpolední maxima 25 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Krásné dobré ráno, 6.6. něco hezkého si přejte, 7:02. S vámi Leona a Filip. Fildo, pozdrav.
6: No krásné ráno, já si taky říkám, že to bylo jen tak, když vždycky přijdu jako hodně na poslední chvíli.
9: No já myslela, že tě zabiju.
6: Ale zvládla jsem to, jak je to v našem huku.
9: Minutku před zprávami. Tak přátelé, ať dnešní den máte krásný, vstávejte pravou nohou vpřed, užijte si to naplno a pokud možno zůstaňte s námi, protože dneska budeme velmi štědrý k vám. Jedna soutěž za druhou, dárečky, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně naše skvělé hity jako teď. Malá party nikdy nikoho nezabila. A ne, Fergie, a little party never kill nobody. Dobré ráno.
0: Hit Radio Faktor. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night.

0: Warren Ordinary. Ten vám naordinoval to, abyste dneska vstali pravou nohou a taky s dobrou náladou. Každopádně, moji milí, zásadní tip před víkendem. Víme tady s Fildou, jak upravit sklípka na grilu. Dal bys jsi pavoučí nožičky?
1: Hlavně pavoučce nějak nevadí, ale asi bych se ho nedal. I když mohli bych křupat, vej docela, oni to asi normálně v Asii
0: jedl
1: se to
0: jí. Jedl jsi někdy pavouka?
1: Ne, neskoušel jsem to, viděl jsem to na špejli, takhle jsem byl v Tajsku jednou, ale nedal jsem si.
0: No takhle, není třeba kazit si chuť pravého pavoučího těla umělými přísadami, jo? O tom žádná. Gurmáni totiž nabodnuté sklípany jen opékají nad mírným ohněm, aby je zbavili takových těch chloupků, že jo? To můžeš taky zkusit. Jsi chlupatý jako pizza.
1: Můžu to zkusit třeba s rukou, to je pravda.
0: No a když uslyšíte pískavý zvuk, který je způsoben vzduchem unikajícím z pavoučích kloubů, tak je svačina hotová. Připečené, říkejme tomu masíčko, z nožiček svou specifickou chutí mírně evokuje nesolená tresčí játra údajně, no.
1: Hele, já ti nevím, já si zůstanu u krkovice a nějakého toho hermelínu radši.
0: Že jo, nějaký stejček, nebo oplešťok, nebo jak se tomu říká,
1: takový ten oklešťok. Oplešťok taky by to mohlo být, přátelé. No, Maďarkan prostě neví, co je dobrý na grill.
0: Já nevím, tak třeba si někdo z našich posluchačů dá rád pavouka na grillu. A nebo nedobrovolně, že jo, tam ten pavouček spadne na to masíčko jako přísada. Ne, já bych to nesjedla ani na boha. Ani zadarmo, ani za milion, fakt.
1: No naštěstí toho sklípkana tady moc v Čechách jako neseženete, tak můžete být v klidu. Leda si ho dovíc dovolený, ale abyste neskončili ve vězení.
0: Každopádně, kamarádi, rozhodně, ale dneska ten grill si nachystejte, protože počasí bude nádherný. Nebude ani úplně takový to horko, ale bude to příjemný k tomu udělat si sobotní obídek pěkně na grillu a bez pavouků. Teď už Krištof, Lipo, jednou jsem slíbil a taky Lady Gaga a Abrakadabra, dobré ráno.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukne, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malý lodě potkali na širém moři. Tvý srdce má barvu karmínu, barvu jako když hoří nebe. Mý srdce ti nelže, najde tu správnou cestu.

Lady Gaga kouzlí abrakadabra, tak my s Filipem pro vás máme velké překvapení, protože přátelé, kamarádi, dneska budeme velmi štědrý a uděláme si takové Vánoce, protože oni stejně za půl roku už budou.

0: Chutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Jedna z bruselských zastupitelek pořádně pobavila a zároveň šokovala uživatele sociálních sítí. Na svém profilu totiž zveřejnila video, na kterém v plavkách a s plaveckými brýlemi simuluje plavecký styl Kraul v obří pouliční louži. Tímto bizarním způsobem chtěla velmi ostře upozornit na katastrofální stav tamnějších silnic a dlouhodobou nečinnost radnice. Specializovaní potapěči v italských Benátkách mají za sebou další velký úklid tamních historických vodních tras a výsledek je šokující. Z kanálu vylovili tuny různého odpadu, mezi kterým nechyběly staré nefunkční pračky, pneumatiky nebo dokonce odhozené sexuální pomůcky. Místní úřady teď kvůli tomu plánují výrazně zpřísnit tresty za znečišťování. Už to tam neházej, Leo, z té loďky. Kuriozní a pro mnohé nepochopitelný moment zažili svatebčané během jednoho obřadu, kde emoce vykonaly své. Svědek ženicha totiž uprostřed slavnostní řeči náhle omdlel a skácel se k zemi. Přítomné hosty ale nejvíce šokoval samotný oddávající, který incident naprosto ignoroval a bez mrknutí oka pokračoval ve čtení manželského slibu. Asi chtěli domů už, no. Víš, jako svědek se skácí a teď prostě se řekne, jo, spadnul, dobrý, pokračujeme dál. Už se představit?
2: Ne.
1: Padáka mu dejme.

0: Hezké dobré ráno, Meduza, Good Boys, Becky Hill, Lose Control, s vámi taky Leona a Filip. Před námi Bruno Mars, Måneskin nebo Miley Cyrus a taky Lala, la. Aby se vám dobře stávalo. Taky dobrou chuť, pokud právě snídáte, Filipe, proč se na mě směješ?
1: No, protože kdybych tě neznal a takhle bych jel v autě a poprvé jsem si pustil hitrádio, jak bych si říkal, na čem jede ta moderátorka, to chci taky takhle po ránu.
0: Hele, já když se dobře vyspím, tak já mám prostě to kouzlo rozdávat tu dobrou energii a dobrou náladu. Říká mi to spousty lidí a já to prostě tak mám a já jsem se dneska fakt dobře vyspinkala.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. Znáš to, ne, z ty písničky?
0: Nežíš, ani to nespí... Ne, prosím tě, vůbec, vypínám ti mikrofon, už jsem ho vypla. Takže přátelé, za chviličku tolik muziky a po 8. hodině se těšte. Cítím v kostech, že dáme někomu dáreček.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Ternu od pátku do pondělí v akci. Mletá káva Jihlavanka Standard 1 kg za 209,90 a meloun vodní 1 kg za 24,90. Ryze české Terno.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
11: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a roku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na radarová stanoviště v Iránu. Oznámilo to v noci na sobotu velitelství amerických sil na Blízkém východě. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolích velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. A pojďme také na sport. Zuzana Maďarová vyhrála premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky Jan Zabistřan. Třetí byla Eva Adamčiková. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Před životním triumfem pod pěti kruhy se několikrát prosadila i ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Můj rodný Benešov nad Černou dneska patří dudákům, tanečníkům, sportovcům a dokonce se tady bude taky střílet z děla. Konají se tady horalské dny a dětský den na hasičském hřišti. Dudácký průvod vyrazí z náměstí v 13:00, tak se stavte. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
10: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
8: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit také dešťové přehánky. Odpolední maxima se zastaví na 25 stupních Celsia.
11: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Je tady víkend, první červnová sobota s vámi Leona a Filip. A jak jsem zmiňovala, dneska to bude takové ježíškovské. Budeme dávat dárečky, budeme hrát skvělou muziku, budeme šířit dobro a pozitivní energie. Ty se nesměj.
8: Ty seš taky pozitivní, tak pusť tam nějakou muziku těm posluchačům, ale nějakou pozitivní pecku chceme, ale já nevím, jestli tam teď bude, ale co se tak dívám, tak určitě Lost Frequencies.
12: The feeling, jdeme na to, hezké ráno.
11: Hit Radio Factor.

0: Dobré ráno. No a je to oficiální, přátelé, protože opět jakýsi
1: vědci
0: tvrdí, že 3 ze 4 českých žen mají vážně rády nakupování. Tak já nevím, holky, co je na tom pravdy. Dejte vědět, jestli rádi nakupujete na 777-937-777 a říkají opět jakýsi
1: vědci,
0: že každá druhá ho vyloženě miluje, ten nákup. Sami to přiznali dokonce ve velkém výzkumu. Tak já nevím, no, jasně. Je to vlastně hlavní místo pro zařizování hnízda, zkrášlování se před samečky a nakonec i zásobárna potravy. Jo, a taky se to dá použít jako prostor pro test vhodného partnera. Nikde tak nepoznáte mužskou povahu jako při celodenním nakupování v IKEA, ne? Co, Fildo? Máš nějakou takovou zkušenost?
2: Já mám rád IKEA náhodou. Nebo jako prostě nakupování takhle, a když tam je k tomu jako jídlo, tak mě to stačí.
0: Masové kuličky?
2: No, že já si tam třeba sednu, víš, dám si jídlo a Markéta si jde zatím nakupovat, tak to zvládám. Ale když mám chodit mezi regálama celý den, když nic nepotřebujem hlavně teda, tak to mě nebaví. Ale když vybavujem třeba novou domácnost, tak to mě baví.
0: Tak ty jsi takový kutiltým, ale no, kdyby šlo o klasické nakupování, fakt jako oblečení, kdy ta drahá polovička ti řekne, hele lásko, tyhle šaty, nebo tyhle šaty, to tuhle kabelku a kup mi boty a tohle, tamto, to ne.
2: To my neděláme, takhle chodíme si zvlášť a máme klid, protože já si to rád zkusím víckrát, pořád dokola, nemůžu se rozmyslet, takže za mě je cíl chodit sám nakupovat oblečení. Nevím, jak to máš ty, kamarádky asi poraděj, ale chlapi chodí sami.
0: Já chodím taky strašně ráda sama a dokonce dělám i to, že hrozně ráda oblíkám svého chlapa. Že já prostě už ho mám jako v oku, že on nemusí nikam jít ani nakupovat, já prostě někde něco vidím, vím přesně nějakou velikost, styl, vezmu, objednám šup a nevím, to je taková uchylka.
2: No dobře, no. Tak to já se oblíkám sám teda.
0: Tak?
2: No.
0: A tak jako on se taky oblíká a mě to baví. Stejně tak u svého syna, nebo ale když chci něco na sebe a zkouším to jako online, tak ono to moc nejde, potom ty velikosti nesedějí, že jo?
2: Já jsem třeba zažil, že takhle kupovali vlastně kamarádům, přítelkyně v oblečení ve chvíli, kdy nebyli spokojení jako s jejím stylem, s jejich stylem oblíkání, taky vlastně jako předělali takhle. Ale to u tebe asi ten případ nebude, ty dokupuješ hezký kousky jenom.
0: Hele, třeba nám tady píše posluchačka Verča, dobré ráno, nerada nakupuju, když nemusím, nejdu do obchodu, místo chození po obchoďácích, doraději do lesa s pejskem, krásnou sobotu, Verča. No, to je taky dobrý tip, já ráda nakupuju, ale zase jako s mírou, takže s mírou myslím jako...
2: Tak už víte, jak se ten její jmenuje.
0: Lede!
2: Míra.
0: Nevěnuje se, jmenuje se jinak, ale...
2: Zdravíme, Mirku.
0: Ty jsi vůl, fakt.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, 3 minutky po 8:45 je aktuální čas. Za chviličku Xindl X, Mirka Miškechová nebo Imagine Dragons, taky Mark Ember a samozřejmě ranní porce zpráv. Takový ten update, který rozhodně potřebujete vědět pro start víkendu. Tak ať už stáváte nebo jdete spinkat, ty mě zase rozesmíváš, Filipe, nedělej mi to. To se nedělá, já tady říkám něco našim posluchačům a ty mě strašně rozesmíváš.
1: Jo, a jak když mi nevidíš na ústa?
0: No.
1: To mi řekni teď.
0: Vidíš,
1: mi to naučí prostě. Jsteš.
0: Každopádně, kamarádi, prostě skvělá muzika, za moment jsme zpátky, buďte s námi.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.

0: Epák za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
2: Kam to všechno dát?
1: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
2: Snadno dostupné a monitorované.
1: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. V Americe padl neobvyklý rekord, který přilákal obrovskou pozornost veřejnosti. Na jednom místě se tam totiž sešlo více než 1000 lidí kompletně oblečených jako legendární filmová ikona Marilyn Monroe. Žen převlečených jako Marilyn bylo nakonec přesně 1037. Obyvatelé amerického města Phoenix zažili situaci jako z akčního hollywoodského filmu. Pilotovi historického hydroplánu totiž přímo nad obydlenou oblastí nečekaně vypověděl službu motor. Zkušený letec nespanikařil, dokázal stroje bravurně vymanévrovat mezi domy a naprosto bezpečně přistál na široké městské ulici. No a v Anglii se uskutečnil další ročník tradičního a extrémně nebezpečného závodu v chytání obřího bochníku síra z prudkého kopce, to by ti šlo, Leonko. Letošní celková vítězka ženské kategorie diváky i novináře šokovala svým stylem. Kopec totiž podle svých slov vůbec nesebíhala, ale dolů a možná pak i domů se záměrně svalila a odkutálela jako schovaný pásovec.

0: Ready, s vámi Pamela Anderson a Mitch Buchanan z Baywatch.
1: No,
0: protože tenhle hit byl legendární, že jo? To je předělávka od Sunblock.
1: Cashback byl tak hubený, jako byl Mitch Buchanan v seriálu.
0: On nebyl hubený, on byl vyrýsovaný.
1: Byl vyrýsovaný dokonce, ale Pamela, teda tam ty bys měla s ní přece jenom něco společného v horní části těla, že jo?
0: A co?
1: No tak můžeme říct, že to jsou ňadra, že jo? Abych to řekl teda samozřejmě kulantně. Tak pokud jste viděli Pamelu Anderson neboli CJ, tak nekecejte, chlapi, že jste nekoukali jenom prostě na tu vrchní část, jak běžela po pláži, no.
0: Teď si mě úplně jako odrovnal, já CJ. Jsem beze slov. CJ, jasně. Však každopádně... ne, tohle se nedá. Každopádně, přátelé, já jsem vám jenom chtěla říct, že po 9. hodině startujeme narozeninovou ruletou, kde dneska máme opravdu nádherný zážitek. Mrkněte na web hitradio.cz a my vám vlastně teď budeme téměř každou hodinku rozdávat nějaké dárečky, takže dobře pozorně poslouchejte. Do té doby samá skvělá muzika Avril Lavigne, No Name, Shakira a její Zoo.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Go, go, go, gorila.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
11: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Winebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cz.
1: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9. hodina, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Je nejvyšší čas zajistit kapacity sociálních služeb pro očekávaný příval seniorů, varují experti. Podle nich bude potřeba vytvořit zázemí pro 100 000 starých lidí. Důležitá jsou nejen místa v ústavech, ale zejména podpora soběstačnosti důchodců a jejich pečujících rodin. Ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně přepočtených údajů klesla o 0,1%, uvedl ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu, a to o 0,2%. Výrazné revizi dat přispělo Irsko, jehož ekonomika vykázala mnohem hlubší propad, než uváděl předchozí odhad. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu Fatscher. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka stoupí za týden zápasem s Koreou v Mexiku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Svatý Jan nad Maloší dneska láká milovníky techniky na z kopce do kopce. Tradiční a mezinárodní závod historických vozidel. Uvidíme tu, jak veterány, motocykly i bicykly, a první kolo závodu startuje v jednu. Další tipy na sobotu jsou u nás na webu v sekci Kam vyrazit. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
7: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
5: A pokud jste sobotu chtěli využít k nějakému tomu výletu, udělejte tak raději dopoledne či lehce po obědě, protože to bude jasno až polojasno, a večer to už by se mohlo stát, že byste také mohli zmoknout, můžou být přehánky. Ovšem maxima do příjemna takzvaně až 25 stupňů Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Dobré dopoledne, ráno jsme zvládli, jdeme na to do polko, potom už jenom od polko pod večer a večer. Díky, že posloucháte Hit Radio. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Je tam nezapomenutelný zážitek. Do té doby třeba Luis Capaldi, anebo teď Benazi Bros.
8: Hit Radio Factor.

0: Survive, Luis Capaldi, 8 minutek po 9. hodině, krásné sobotní dopoledne, 6.6. krásné datum, možná se někdo vdáváte, ženíte, tak ať vám ta láska vydrží. A teď mám tady pro vás něco velmi důležitého. Investování se dosud považovalo za mužské téma, ale to už dávno neplatí, jo? Takže dobře pozorně poslouchejte, věděli jste, že až 40% investorů na portu jsme my ženy? Ano, na největší české investiční platformě tvoří ženy téměř polovinu klientů a vy můžete být mezi nima. Protože sportu je investování skutečně bezstarostné.
1: Hit Radio Faktor.

0: A je to tady, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás 2 minutky po 9:45, takže 800 937 937 do studia, volejte právě teď.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda. Skonto
3: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Hit Radio. Hit Radio.
13: Anymore. Alejandro.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Piráti burlaci, ale teď už narozeninová ruleta. Halo, halo, koho máme na telefonu? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám, děkuji, že jsem se dovolala, takže tady Pavlína z Pardubic.
0: Pavlínko, jak užíváme víkendu? Co máte dneska v plánu?
1: No, teď peču buchtu v troubě a pak půjdu s naším vlkoušem na procházku.
0: No tak to je krásný plán, to si užijete, dneska má být krásně. Kdo má ve vašem okolí narozeniny měl nebo bude mít?
1: Tak, tady kolem toho bylo strašně moc a nevím, jak můžu jít dlouho dopředu. Teď v neděli bude mít 7. kamarád Honza narozeniny a 30. června má moje maminka narozeniny.
0: Tak nevím, si vyberte, komu koho?
1: Můžu i mamce teda.
0: No jasně.
1: Jo, když je to 30., tak maminka bude mít 79. A chtěla bych asi nechat zahrát jí hlavně.
0: Dobře,
1: a když je teďka v Turecku a neuslyší to asi, ale jestli to jde zpětně přehrát, byla bych moc ráda. No.
0: Tak a jak se maminka jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, tak jdeme na pravidla. Pavlínko, zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 30.6. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince pošleme Marušce. Každopádně pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme, děkuju moc.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Chceme nebo jdeme dál?
1: No, je to hezký, mně se to líbí, ale zkusíme jít dál.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Spojení Coldplay a Beyoncé, Him for the Weekend. Co teď?
1: No, mně se to všechno líbí, ale zkusíme ještě dotřetit se všeho dobrýho.
0: Dobře.
1: Uvidíme. Děkuju.
0: Tak já roztáčím kolo číslo 3. Král všech králů,
1: jo.
0: Michael
1: ano,
0: Jackson. You're not alone. Takže máme vybráno.
1: Určitě, určitě, to se jí bude moc líbit.
0: Dobře, Pavlínko. Tak teď pojďme sdělit, cokoliv máte na srdíčku.
1: No, že jí mám moc ráda a že jí přeju a ať je hlavně zdravá, ať se jí všechno daří, všechno splní, prostě ať má radost ze života a že jí to přeju já, moje milované děti a celá naše rodina, Svobodovic, Mašitovic, Pluhařovic. A hlavně, že ji máme moc rádi, ať si to v tom Turecku užije a bez zdraví se vrátí, plná dojmů, zážitků a odpočatá.
0: To je krásný, Pavlínko, vy jste se dojala.
1: Jo, já mám ráda, že jsem se dovolala a můžu takhle někomu popřát a prostě ještě se, já už jsem to zkoušela pro syna, už jsem to zkoušela dřív pro dceru prostě a ještě jsem se nedovolala až teďka poprvé a mám rádo, že to takhle můžu popřát.
0: To je krásný, protože my s Filipem se tady taky dojímáme, my milujeme vám dělat radost, a když prostě to i slyšíme, že vlastně když najednou přijde ten okamžik, kdy té vašej dotyčné osobě máte sdělit cokoliv máte na srdci, tak vlastně člověk dostane takový ten aha moment a dojme sám sebe a my se tady taky s Filipem dojímáme a tady se na sebe usmíváme.
2: Přesně tak.
1: Je úžasný, já strašně ráda vás poslouchám, takže mám s toho velkou radost. Opravdu moc děkuju.
0: Vy jste zlatíčko, Pavlínko. Tak my tady samozřejmě pro vás ještě něco máme. Díky firmě Na zážitky, můžete se podívat na web firmanazážitky.cz i naši posluchači, protože dneska tam máme takový krásný zážitek. Via Ferrata v Děčíně s průvodcem, zdolat největší českou feratu a vystoupat do nebíčka.
1: Wow.
0: No. Můžete si to užít s někým. Je to zážitek. Já mám feraty celkově ráda, už jsem jich pár zdolala a je to fakt takový krásný zážitek. Tak je to na vás, komu to dáte, nebo jestli půjdete sama, s maminkou, s kýmkoliv, hlavně si to užijte.
1: Moc krát děkuji, jste úžasný. Moc děkuji za všechno. I za zahrání písničky, za všechno, že jsem se dovolala.
0: No,
1: děkuju,
0: vy jste zlatíčko naše. Každopádně, Pavlínko, teď Michael Jackson letí za vámi. Vydržte nám na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Mějte krásnou sobotu a ahoj.
1: Mějte se krásně. Moc krát děkuji. Naschle, ahoj.

0: den. I tohle vám hrajeme. Za 2:45 aktuální čas, díky, že posloucháte. No a samozřejmě já tady pro vás ještě něco mám. Narozeninová ruleta byla, zážitek jsme rozdali, ale na někoho z vás čekají chytré hodinky značky Garmin. Jsou chytré pro každého, děti, vrcholové sportovce nebo třeba pro potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, nadčasovým designem, to máme rádi. No a dokonce v jejich portfoliu si každý najde to, co potřebuje. Tak přesně tohle dvakrát dneska někomu ještě rozdám. Co a jak udělat? Vy jste měli přát hit, který se vyplatí, který vám dělá dobře, který chcete slyšet z éteru Hitrádia, přes náš web hitradio.cz, honem tam klikejte, mrkejte, zabere vám to pár vteřin a pak už jenom vyčkávat, jestli ten váš song zahraju a přečtu váš vzkaz. Vy během toho se dovoláte na 800 937 937 a je to doma.
1: Hitrádio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8 999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Skonto na
5: bytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: online
1: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní zástupce obžaloval operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou z podvodu. Podle obžaloby se pokusila sfalšovat závěť svého známého, aby získala jeho pražský byt v hodnotě zhruba 7 milionů korun. Světoznámá sopranistka vinu odmítá a tvrdí, že dokument je pravý. V případě odsouzení hrozí až 8 let vězení. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Domovy důchodců začínají využívat virtuální realitu jako terapeutickou pomůcku. Senioři se díky speciálním brýlím mohou podívat k moři, do hor nebo navštívit místa svého mládí. Podle pečovatelů jim tato technologie výrazně zlepšuje náladu i kognitivní schopnosti. A pojďme také na sport. Fotbalisté Kanady remizovali v Montrealu v generálce před domácí mistrovství světa s Irskem 1-1. Lépe se naladili Saudská Arábie a Paraguay, které si připsali jasná vítězství. Paraguajský tým se ovšak obává o největší hvězdu Julia Encisa, jenž kvůli zranění musel předčasně střídat. V dalším utkání Haiti podlehlo Peru 1-2. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Na českobudějovickém výstavišti pokračuje den s armádou České republiky a IZS mezi 8 a 17 hodinou. Vstup je zdarma. Vydat se můžeme i do přírodovědného muzea Semenec u Týna na soukromý život ptáků, a to mezi 10 a 17. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
4: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jeho západu ale zatáhne a večer
5: počkej,
2: se může...
5: Počkej. Od jeho co?
2: Jeho západu.
5: Tak, řekni to správně.
2: No to je zapatou. Od jeho západu, přátelé, tak se zatáhne a večer se může objevit přeháňka, deštík, maxima.
6: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
5: Hezké dobré dopoledne, na rozhodinovou ruletu jsme rozdali, ale kamarádi, konec školního roku se blíží, známky jsou téměř uzavřené, prázdniny za dveřmi a je čas přemýšlet taky o odměně, která dětem udělá neskutečnou radost. Právě proto pro vás mám víkendovou soutěž Hit, který se vyplatí, mrkněte na web hitradio.cz, protože ve hře jsou chytré hodinky v hodnotě 7,5 tisíce korun. A dneska dvěma z vás,
2: je správně.
5: Že jo, dobře jsem to řekla.
2: Pořádku.
5: Je rozdán a zítra taky, takže honem, hitradio.cz, vyplňte tam, co je potřeba a těším se, protože cítím v kostech, že to bude velmi brzy. Teď už rozje Bruno Mars a taky Who's Best Tank.
6: Hitradio Faktor.

Pate, Rose Bruno Mars, kdo by neznal tenhle skvělý song, jeden z nejhranějších duetů, tak máme radost, že vám ho můžeme servírovat dál. Seriál Sex ve městě dnes slaví 28. narozeniny, konkrétně od premiéry prvního dílu v roce 1998. Tahle show si kdysi jako první všimla, že na světě existují singles a notně promlouvala do světa módy a ženského lifestylu. Neznám asi nikoho, kdo by neznal a neviděl Sex ve městě, a přitom to vlastně bylo celé o takovém jednoduchém triviálním tématu, ve kterém si jen hlavní hrdinka Carrie nemůže prostě a jednoduše najít chlapa. A 6 sezon o tom s holkama drbe. To je jako realita tady, ne? Co? Toho dnešního světa. Pokud vím, hledá ho s kamarádkami Mirandou, Charlotou, Samantou, možná do dneška, nevím. Mimochodem herečka hlavní role Sarah Jessica Parker si ve smlouvě vymínila, že se při natáčení nebude muset nikdy zcela svléci. A opravdu to po všechny série dodržela. Když Sex ve městě, tak jedině oblečená. Každopádně přejeme happy birthday v roce 1998. Kolik mi bylo vlastně? 85? Jo, dobře, už jsem doma. Možná někteří vzpomínáte na ty první díly, anebo vlastně na ty, tuším, že udělali 3 filmy, teď si přesně nejsem jistá. Tak dejte vědět, co vy a Sex ve městě, a já posílám další skvělou muziku. Ed Sheeran anebo Morandi právě teď. No a číslo do studia 777 937 777. Hezké dopoledne.

0: Posloucháte Hit Radio a být vámi, dám si ho co nejvíc nahlas, protože já vám chci dělat radost, že jo? O tom žádná. No a rozhodla jsem se, že ta radost přijde za několik málo okamžiků. Takže vylosuju někoho z vás. Kdo z vás psal přes web hitradio.cz a napsal si song a vzkaz, který má zaznít z éteru Hit Radio a také píseň, tak dobře poslouchejte, protože to bude za několik málo okamžiků. A někdo z vás dostane chytré hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun. Hit Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomorský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. V úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Kushner, Daylight. Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po 11:30 s vámi Leona až do 13. hodiny. A přátelé, my jdeme někomu z vás dělat radost. A to velikánskou, protože známky jsou uzavřené, prázdniny za dveřmi, tak je přemýšlet čas o odměně pro ty naše dětičky. A my pro někoho z vás máme tady chytré hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc, konkrétně Garmin Bounce 2. Hodnota 7490 korun, ideální chytré hodinky pro rodiče, děti na základce, kteří ještě nechtějí dávat třeba dítěti mobil, ale chtějí s ním stále zůstávat ve spojení. Takže přátelé, kamarádi, vy jste měli psát na náš web a jakmile uslyšíte váš song, který jste si tam napsali, a taky váš vzkaz, tak máte necelých 5-10 minut na to, abyste zavolali ke mně do studia na 800 937 937, ale registrace je přes web Hit Radia, takže kdo ještě nemáte, tak honem, protože soutěžit budeme i zítra a taky ještě dneska. No a já teď tady mám Miriam Morávkovou. Pokud ji máte někdo ve svém okolí, znáte ji, tak ať teď zbystří, protože ona chtěla hit Ego Robert Burian Žijeme len raz a napsala: Žijeme len raz, právě tu a právě teraz, slunko světí rovnako na všetkých z nás. Tak se nemrač, takže Miriam, pokud slyšíš teď svůj vzkaz a za moment i song, tak volej do studia právě teď.

0: Žijeme len raz, Ego Robert Burian. Song, o který si napsala Miriam Morávková, a my Miri máme i teď na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím z rádio.
0: Zdravíme tě, Miri, jaký je to pocit takhle slyšet tvůj vzkaz, tvůj song a vyhrát hodinky značky Garmin?
1: No, skvělý, úžasný, doporučuji všem, nebo přeju všem.
0: Co jsi zrovna dělala, když jsme hráli tvůj song a četli vzkaz?
1: Zrovna se chystáme na hory s dětma, s maminkama, takže jsem to nazvala takové mámy na tahu, že půjdeme za chvilku a chystáme se ven, je tam krásně, sluníčko, takže to vidíte čas.
0: No tak ještě, že jsi poslouchala, protože kdybyste šli, to bys nás měla ve sluchátkách na telefonu, nebo?
1: To bych přesně měla, měla jsem připravené, ano, sluchátka, že budu na horách poslouchat.
0: Každopádně ty dostáváš Garmin Bounce 2, volání, hlasové zprávy, SMSky, sledování polohy v aplikaci, režim škola, který hodinky během vyučování zamkne třeba pro své dětičky, tak já doufám, že máš velkou radost.
1: Mám obrovskou radost, děkuji strašně moc.
0: Já to tak ráda slyším, jde to poznat z tvého hlasu, tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme,
1: jasně,
0: kam tyhle skvělý Garmin Bounce 2 poslat. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju a všem, ať mají dneska krásný den, mějte se.
0: Děkujeme. No a přátelé, nebojte, ještě dneska někomu z vás rozdám další hodinky, a to tentokrát Garmin Vivo Active 6. To je prostě pecka, co my tady dneska pro vás máme, a zítra taky, takže honem, web hitradio.cz. Tam vyplňte krátký formulář, co chcete zahrát a váš vzkaz. A jakmile to uslyšíte během našeho vysílání od 7. do 13. hodiny, tak pak jenom si zavolat ke mně do studia 800 937 937.

0: Hity na přání k vaření. Pište si právě teď 777-937-777. Co vám zahrajeme, co dneska baštíte. A hlavně dobře poslouchejte, protože jedny hodinky tady na vás ještě dneska čekají. Jo? Tolik a ještě mnohem více za chviličku.
1: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Mletá káva, Jihlavanka Standard, 1 kg za 209,90 a meloun vodní, 1 kg za 24,90. Ryze České Terno.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady. Go,
9: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinská zahrada.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
3: Kam to všechno dát?
2: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
3: Snadno dostupné a monitorované.
2: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vracejí k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst, přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv, které se v posledních dnech šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymáhají citlivé údaje k bankovní kartě. Kriminalisté apelují na veřejnost, aby na podobné zprávy vůbec nereagovala. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě ale vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Můj rodný Benešov nad Černou dneska patří dudákům, tanečníkům, sportovcům a dokonce se tady bude taky střílet z děla. Konají se tady horalské dny a dětský den na hasičském hřišti. Dudácký průvod vyrazí z náměstí v 13:00, tak se stavte. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
9: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
7: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Nejlepší víkend českého éteru je stále s vámi a hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Tak si pište na 777-937-777. Jako to udělal Jirka, chtěl Damiano David, bude. A Hanička si napsala o Black Eyed Peas, tak ty taky budou. No a co bude dál, tak to je na vás, přátelé. A napište mi taky, co dneska vaříte, nebo jestli vás čeká nějaká grilovačka a tak podobně, protože já nevím jak vy, ale já už mám strašný hlad. Jdeme hrát.
12: Hit Radio Factor.

This is Mega Switch Up. Switch up. Switch up.

Píšete nám vaše zprávy, vzkazy, co dneska vaříte, baštíte, hity na přání k vaření na 777-937-777. Psát můžete taky na můj Instagram Lea Giongiosi. Jdeme na to. Píše nám tady Jarda. Orionku, zahraj prosím něco hezkého Radušce, které dneska syn odletěl do Skotska a ona smutní, ale stejně by si dala grilované kuře z kaší, které chystám. Ježíš, to je tak hezký, já bych si to dala taky, kdyby byla porce navíc. Pak nám tady píše Jitka, ahoj Lonko, zahraj Michaela Jacksona In The Closed, udělala bys nám velkou radost, dneska budeme grilovat sýry, zeleninu, masíčko, už se to všechno nakládá, pracujeme na zahrádce a posloucháme vaše Hit Radio, protože ho máme rádi. A ty seš naprosto skvělá, protože máš skvělou energii, kterou umíš rozdávat dál. Pozdravujeme skrz váš éter Míšu, Davida, Lenku a taky Haničku. To je tak hezký. Není nic víc než vaše zprávy, klidně pište dál. No a samozřejmě zahrajeme Michaela Jacksona. Je to hit, který jsme nehráli hodně dlouho. Kdo jste nebyl ještě na tom filmu v kině, zajděte si. Je to doják a je to krásný. Teď už i u nás z éteru Hit Rádia. Volume doprava a jdeme tančit.

0: thing we do to whatever we do.
1: For now, we'll make a vow to just keep it in the closet.
2: Tomu říkám taneční pečka. Takhle chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia. Michael Jackson. Pokračovat budeme dál, za moment. Kateřina Marie Tichá, Jay-Z, PH Elektro, hity, o kterých si píšete. Pište si dál. 777-937-777. Prostě Michael Jackson je a bude legenda. A jeho hity tady stále budou s námi.
3: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
4: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč,
3: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
5: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady!
13: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
14: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle chutná sobota z Eteru Hit Rádia podle vás. A co bude dál? Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže 800 937 937. Volejte právě teď, to je takové to zlaté číslo ke mně do studia. Já se vás zeptám, jak se dneska máte, jaké máte plány na víkend a hlavně, co dobrého budete dneska vařit. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Ahoj Dominiku, co děláš?
1: Jsem na brigádě, hlídám parkoviště na festivalu.
0: Jasně, a jak tě napadlo zavolat takhle do Hit Rádia na parkovišti jako hlídač?
1: Protože jsem si to rádio vzal sebou radši, ať je tady větší zábava.
0: No tak to je skvělý, a co budeš dneska baštit při tom hlídání?
1: Předpřipravil jsem si risotto.
0: Risotto?
1: Mhm.
0: Nemáš porci navíc?
1: Bohužel.
0: Já mám strašný hlad dneska. Mě nedali najít dneska ráno.
1: To je pro mě k obědu i k večeři.
0: Skvělý, tak co ti zahrajeme?
1: Happy Pharrell Williams. Prosím.
0: Dobře, Pharrell Williams. A pro koho to bude?
1: Pro všechny, jsou happy.
0: Jak dva grepy se říká, že jo?
1: Ano.
0: A co budeš dělat zítra?
1: Spát třeba do 3:30 odpoledne.
0: Fakt? A nějaké plány další na víkend?
1: No ani ne.
0: Ještě si se mnou chvilku povídej, protože já ten song tady hledám a už ho mám, takže už nemusíme si povídat. Ale klidně něco můžeš kázat našim posluchačům, my budeme jenom rádi.
1: Budu se šprtat na závěrečky.
0: A co závěrečíš? Kolikátý ročník končíš?
1: Třetí ročník, výuční list.
0: No tak skvělý, držíme ti palce i u nohou, ať ti to klapne a teď ten oblíbený song letí zase za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Adele, Rolling in the Deep. Hrajeme hity jenom podle vás a pokračujeme dál. Máme tady spousty hudebních přáníček, chtěli jste Justina Timberlakea, tak bude Can't Stop the Feeling, anebo How Do You Do od kapely Rockset pro Jirku z Hradce Králové. Ahoj Lonko, dneska budeme grilovat a dáme na grill, co dům dá. I když vlastně ženuška nakládá masíčko, tak nějakou tu zeleninku a budeme mít krásné odpoledne. Díky za Rockset. Nemáš zač, samozřejmě zahrajeme, no a taky něco z českého rybníčku. Opět Radeček, Maria Čírová, bloupám se za moment.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Skonto nábytek.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Skonto nábytek.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firma na zážitky.
8: CZ.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Třetina českých rodičů neodloží mobilní telefon ani během společného oběda nebo večeře. Aktuální průzkum ukázal, že 80% z nich toto chování u stolu vadí, přesto se mu nedokážou bránit. Podle psychologů digitální vyrušování oslabuje rodinné vazby a dává špatný příklad dětem. Jako hlavní důvod rodiče nejčastěji uvádí pracovní tlak nebo obavu, že zmeškají důležité novinky na sociálních sítích. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kol, zejména u elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správně nastavené pojištění. A pojďme také na sport. Německý talent Lennart Karl přijde kvůli zranění stehna z tréninku o start na mistrovství světa. 18-letý záložník jenž má za sebou průlomovou sezonu v dresu Bayernu Mnichov, si přivodil trhlinu ve svalu při páteční závěrečné přípravě na generálku proti domácí reprezentaci v Chicagu. Kouč Julian Nagelsmann místo Karla povolal o dva roky staršího Asana Oedraoga z Lipska. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Svatý Jan nad Maloší dneska láká milovníky techniky na z kopce do kopce. Tradiční a mezinárodní závod historických vozidel. Uvidíme tu, jak veterány, motocykly i bicykly a první kolo závodu startuje v jednu. Další tipy na sobotu jsou u nás na webu v sekci Kam vyrazit. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
6: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
4: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
7: Dneska nejsme v práci.
8: Dneska nejsme ve škole.
7: Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
9: Teď už krásné sobotní odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte něco dobrého. Kdo nás posloucháte od rána, tak víte, že jsme rozdali narozeninovou ruletu. Rozdali jsme jedny hodinky, ale ty druhé v hodnotě 7,5 tisíc korun. Ty tady stále mám. Čekají na někoho z vás. Hitradio.cz, mrkněte na web, vyplňte song, napište vzkaz a pak už jenom vyčkávejte, jestli uslyšíte to své přáníčko z éteru Hit Rádia a dovolat se ke mně do studia 800 937 937 a hodinky jsou doma. Jdeme na to.
7: Hit Rádio Faktor.

Sobotní odpoledne v plném proudu posloucháte Hit Radio s vámi Leona. Přátelé, kamarádi, cítím v kostech, že za chviličku budeme rozdávat druhé hodinky. Tak kdo jste se ještě nezaregistroval přes web hitradio.cz, honem, protože budu losovat někoho z vás a do té doby Lady Gaga, Bruno Mars. No a pak už jenom čekejte na mou výzvu.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, posloucháte Hit Radio, minutka po čtvrt na jednu. Hezké sobotní odpoledne, 6.6., takové kouzelné datum. Každopádně, už za chviličku někdo z vás dostane ty druhé zmiňované hodinky značky Garmin Vivo Active 6, stylové chytré hodinky pro aktivní teenagery, kteří chtějí být v pohybu, mít přehled a zároveň vypadat prostě cool, stylově a dobře. Takže já vylosuju za moment někoho z vás a jakmile dotyčná osoba uslyší vzkaz a hit, o který si napsala, tak se musí dovolat na 800 937 937.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásné dobré odpoledne. My vám dneska děláme radost takového předčasného Ježíška, bych řekla, nebo spíš čerta a Mikuláše, protože za půl roku to tady bude. Takže kamarádi, je to tady! Další Garmin hodinky.

0: Konkrétně Garmin Vivo Active 6 čekají na někoho z vás. Stylové chytré hodinky, více než 80 sportních aktivit, Garmin Pay pro placení zápěstím a různý prostě skvělý funkce, co víc si přát. Takže jediné, co jste měli udělat, je jít na web hitradio.cz, napsat nám nějaký vzkaz a song, který chcete, aby zazněl v éteru Hitradia. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a taky ten daný song, tak potom se dovolat ke mně do studia na 800 937 937. Já jsem vylosovala někoho z vás, takže pokud někdo v okolí znáte ženu, dívku, slečnu jménem Ladislava Snášelová, která chce zahrát Vohnoutý svaz českých bohémů, tak napsala: dobrou náladu udělá více věcí. Výlet, posezení s přáteli, můj pes a neteřinky. Takže Ladislavo, pokud posloucháš právě teď, tak tvůj song letí za tebou a volej na 800 937 937.
1: Hit Radio Faktor.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slaví.

0: Jeden jediný hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna. Bohnouti Svaz českých bohémů. Tak si tak říkám, jestli se nám paní Ladislava Snášelová dovolala a nebo nedovolala. Ale já už vím, že dovolala. Halo, halo.
1: Ano, tady u telefonu.
0: Ladislavo, zdravím vás. Tak jaký je
1: já
0: to
1: vás
0: pocit?
1: Taky zdravím. Jo, úplně jsem překvapená. Nikdy jsem nic nevyhrála.
0: No a takhle.
1: Perfektně, ještě takhle zprávci, takový překvapení.
0: A rovnou vyhráváte hodinky značky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Ježišmarja, to je neuvěřitelné.
0: Vivo
1: tomu nemůžu uvěřit.
0: A komu je dáte?
1: Asi dceři určitě.
0: Jo.
1: To udělá radost.
0: Právě partnerem naší soutěže je Garmin, značka, která patří mezi světové lídry v oblasti chytrých hodinek a navigací, takže myslím si, že hodinky za 7,5 tisíce, to je prostě wow.
1: Super, to je úplně úžasný.
0: Doporučila byste posluchačům, že se vyplatí rozhodně soutěžit s Hitrádiem?
1: Jo, rozhodně doporučuji. Už jsem dlouhou dobu soutěžila o vaši dovolenou, to jsem teda nevyhrála. Včera teda vyhrál, který jsem zrovna chtěla říct, nepovedlo se, ale dnes
0: tak to vyšlo
1: dneska.
0: Aspoň taková cena útěchy pro vás.
1: Jo, děkuju.
0: No tak to jsme rádi, tak nám Ladislavo vydržte na telefonu, ať taky
1: ano.
0: Víme, kam to poslat. Mějte se
1: ano,
0: krásně
1: děkuju,
0: a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Přátelé, a nebojte, my pokračujeme i zítra, takže kdo chcete? Fakt jako jeden hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna, tak na web hitradio.cz napište nám vzkaz, taky co chcete slyšet, zahrát a poslouchejte vysílání se mnou mezi 7 a 13 hodinou zítra. Zase dva z vás dostanou Garmin hodinky a to je prostě skvělý, budou prázdniny, můžete to dát komukoliv, dětem, dáreček, odměnit je za vysvědčení, nebo si je třeba i nechat. Prostě Hitradio rádo dělá radost, tak buďte u toho s námi. www.hitradio.cz
2: Hitradio Faktor.

0: Moje jmenovkyně Leonis Eteru Hit Rádia dospívala a ta druhá Leona se s vámi pro dnešní den loučí. Zítra v 7 hodin ráno buďte na značkách, protože tak, jak jsme vám dělali radost v podobě narozeninové rulety, taky hitu, který se vyplatí, tak to bude i zítra. A nejenom to, dobrá nálada, pozitivní energie, spousty skvělé muziky a hlavně víkend, volno pro většinu z nás. Užívejte si dne naplno, ode mě ještě Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Imagine Dragons, taky Shakira. No a zítra, ahoj!
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland. Hit Radio.
2: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme na silnice Faktoráci, máme hlášený dvě nehody. První je teda na silnici 20 za Dasným u odbočky na Čejkovice. Je tam nehoda dvou vozidel, na místě je jeden neprůjezdný pruh. No a druhou nehodu máme hlášenou v Českých Budějovicích v ulici Plzeňská. Konkrétně, když jedete ze Strakonický na Molku, tak přímo před ní je tam nehoda dvou vozidel. Na místě probíhá vyšetřování nehody, no a dokonce na místě jede i integrovaný záchranný systém. Všude jinde, kde nás ladíte, by to mělo být bez nehod, ale kdybyste přeci jen o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: On Air.
6: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobí tempu náborů.
8: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
7: I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo třeba do Chorvatska, informuje o tom Česká televize. Ukrajina opět drony silně zaútočila na oblast okolí Petrohradu. Při posledním úderu zde vyslala nejméně 144 dronů, což je nejvyšší počet od začátku války. Byl to už druhý úder na tento region během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu. První přišel před startem akce ve středu. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tam budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
9: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Faktoráci, jestli se dneska chystáte ven, využijte hlavně začátek odpoledne. Nad jihočeským krajem totiž bude od jihozápadu postupně přibývat oblačnosti. Zatím ale ještě není důvod schovávat sluneční brýle. Teploty dnes vystoupají na příjemných 21 až 24 stupňů, takže ideální počasí třeba na pozdní oběd na zahrádce. Až během odpoledne začne oblaků přibývat víc.
2: Hit Radio Faktor.
0: Přeju vám krásný odpoledne, Faktoráci. Já jsem Dani Formánková, startuji sobotní odpoledne a tohle je Dan Barta.

Máme pár minut po 13. hodině, vyladíte Hit Radio Faktor a tohle byl úžasný Daša s hitem Austin. Co nás dneska čeká a nemine, faktoráci? Podíváme se na to, kam byste mohli vyrazit o víkendu, protože sluníčko nám bude přát. Taky si řekneme, kdo by oslavil nedávno 100 let. No a podíváme se taky, jaký mezinárodní dny nám na dnešek připadají. No a k tomu všemu samozřejmě ty nejlepší hity. Já to nebudu protahovat a už teď vám do éteru posílám Taylor Swift.

0: Faktoráci, právě teď nám na Hitrádiu Faktor dohrála jedna z nejikoničtějších tanečních skladeb nultých let. Bob Sinclair a Love Generation. Tenhle hit vyšel v roce 2005 a o vokály se postaral jamajský zpěvák Gary Pine. Právě díky chytlavé melodii a pozitivnímu poselství se z Love Generation stal celosvětový hit, který dodnes patří k nejoblíbenějším letním songům. A my na Hitrádiu Faktor pokračujeme dál. Za malou chvíli další porce hitů. Těšit se můžete třeba na Fall Out Boy, dáme si Eda Sheerana, anebo třeba taky Rihanu.
1: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Mletá káva, Jihlavanka Standard, 1 kg za 209,90 a meloun vodní, 1 kg za 24,90. Ryze české

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Road Boy a jeho Centuries na Hit Rádiu Faktor. Kam vyrazit? Přírodovědné muzeum Semenec zve v sobotu 6. června od 10 hodin na setkání s ptačím světem pěkně zblízka. Zkušený ornitolog magistr Jan Špička návštěvníkům ukáže odchyt a kroužkování ptáků, přidá vyprávění o jejich životních strategiích a děti si vyzkouší aktivity inspirované ptačím životem. Akce je součástí letního programu muzea a vstupné se řídí běžným ceníkem areálu. No a vyrazit můžete taky do svatého Jánu nad Malší. Dneska to tam bude žít benzínem, historií a krásnými stroji. Tradiční mezinárodní závod historických vozidel z kopce do kopce zve fanoušky veteránů, motocyklů i bicyklů na odpoledne plné návratu do minulých časů. První kolo závodu startuje ve 13 hodin, druhý kolo v 15 hodin a program je uváděný do 18 hodin. Dorazit můžete fandit

0: Obdivovat nablízkané stroje a užít si příjemnou atmosféru pro celou rodinu. Vstupný je 50 korun. A jestli jste fanoušky retra, tak na sebe hoďte puntíky, montérky nebo koženou bundu a vyrazte o víkendu do Slap u Tábora na Retro Víkend. Dneska od 14 hodin dorazí na hřiště vyznavači nízkých kubatur, tedy babet, pionýrů, mopedů a další retro silniční havěti. Od 15.30 hodin vás čeká soutěž a spanilá jízda, no a od 18 hodin vám zahraje k tanci i poslechu kapela po přechodu rok. V neděli 7. června od 9 do 11 hodin přijedou automoto veteráni a další retrokousky. No a v 11.30 vyrazí tradiční spanilá jízda na náměstí v Bechyni a od 15 hodin začne na hřišti dětský retro den.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl hit I Don't Want You Back. Faktoráci, pomalu, ale jistě se nám blíží celá hodina a tím pádem se spolu vrhneme na silnice. Dáme si taky nejčerstvější zprávy, který už teď k dokonalosti dotahuje náš Vladan Heal. Do té doby, ale samozřejmě další hity. Těšit se můžete na Linkin Park, dáme si JP Cooper, Labuš a nebo Milese Smitha s hitem Stargazing. Tak určitě zůstaňte s náma. Hit Radio.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda. Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folkloru, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
11: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
1: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme na silnice. Faktoráci, pozor si dejte na D3 na trase Kaplice Mezno. Jsou tam nějaký lidé na vozovce, tvoří teda překážku. Průjezd je tam se zvýšenou opatrností. Všude jinde, kde nás ladíte, tak je to úplně bez nehod, takže jen tak dál. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak dobře doražte a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo o víkendu v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Slavnostní mší na výstavišti v Brně dneska vrcholí blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Ti při ní budou prohlášeni za blahoslavené. Na místě se sešly tisíce lidí. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech. Nejvyšší čeští ústavní činitelé se na nadcházející fotbalový šampionát ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nechystají. Zápasy prý nejčastěji budou sledovat v televizi. Vyplývá to z aktuální ankety. Mistrovství světa začíná ve čtvrtek. Česká reprezentace se na něm představí po 20 letech. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi.
8: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Na Hit Radio Faktor sledujeme i dnešní počasí pro jižní Čechy. Pokud se vám zdá, že sluníčko trochu ustupuje, nejste sami, faktoráci. Od jeho západu totiž postupně přibývá oblačnost a během odpoledne bude mraků stále víc. Teploty se ale během dne budou držet velmi příjemně, a to mezi 21 a 24 stupni, takže venkovní plány zatím rozhodně nerušte.
5: Hit Radio Faktor.
0: Krásný odpoledne, faktoráci, máme 14 hodin, já jsem Dani Formánková a do éteru k vám právě teď letí David Guetta.

Ladíte Hit Radio Faktora, tohle byl skvělý Alan Walker a hit Dark Side. Máme pár minut po 14. hodině a faktoráci, dnešní den je docela zajímavá směsice všeho možného. Slaví se totiž Světový den zelených střech, takže pokud máte na střeše mech, kapradí nebo sousedovo přerostlou tůji, možná jste trendovější, než si vůbec myslíte. Zároveň je dnes také den brýlí, takže zdravím všechny, kteří si je právě teď hledají, přestože je mají celou dobu nasazený na nose. Ano, i vy jste dnešním dnem oslavenci. No a připomínáme si také den neplodnosti, který má upozornit na téma, se kterým se potýká mnoho párů. Je to citlivá životní situace, o který se často nemluví nahlas, a právě dnešní den připomíná, že na podobné starosti člověk nemusí být sám. A aby toho nebylo málo, svátek dneska slaví všichni Norbertové. Takže jestli nějakýho znáte, nezapomeňte mu popřát, a jestli má zelenou střechu, nosí brýle a jmenuje se Norbert, tak dneska jde doslova hat-trick oslav. Jdeme na další hity, tohle jsou One Republic.

0: Ladíte hit Rádio Faktor a právě teď nám dohrál hit Baby Goodbye od Ale Farben. Pod tímhle uměleckým jménem se skrývá německý DJ a producent Franz Zimmer, který stojí třeba za hity Please Tell Rosie, Supergirl nebo Fading. Jeho novinka Baby Goodbye je písnička o tom, jak se posunout dál po nevydařeném vztahu a nenechat se stáhnout dolů smutkem. Místo toho sází na pozitivní energii a taneční rytmus, což je ostatně pro Ale Farben typický. No a zajímavostí na tomhle hitu je, že skladba obsahuje motiv, který připomíná slavný hit December z roku 1963 od The Four Seasons. Za malou chvíli jdeme na další hity, tak zůstaňte s náma. Hit Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
4: Kam to všechno dát?
3: www.uskladním.cz První samoobslužné sklady v Budějovicích.
4: Snadno dostupné a monitorované.
3: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
4: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Radio Faktor. Jestli právě teď stojíte v koloně nebo naopak svištíte po jihočeských silnicích bez jediného zabrzdění, mám pro vás jednoduchý úkol. Kdykoliv cestou narazíte na nehodu, kolonu, uzavírku nebo třeba nečekanou komplikaci, pošlete nám zprávu na náš WhatsApp 724 883 596, který jen tak mimochodem najdete i třeba na našem Instagramu, protože od pondělí 8. června startuje dopravní hlídka Hitrádia Faktor a za vaše dopravní tipy budeme rozdávat, prosím pěkně, plný nádrže zdarma. Každý pracovní den jeden z vás získá plnou nádrž, takže budete moct svištět jen tak, jak se vám zlíbí. Takže oči na silnici, ruce na volantu a informace posílejte k nám na náš WhatsApp.

0: Přeju vám krásný odpoledne ze studia Hit Rádia Faktor a já vám musím říct, že jsem teďka narazila na zajímavost, která koluje po internetu. Psychologické výzkumy naznačují, že čím inteligentnější muž je, tím složitější pro něj může být najít si partnerku. Prej za to může hlavně to, že víc analyzuje, víc přemýšlí a mívá taky vyšší nároky. Zkrátka, zatímco někdo jde na rande z motýly v břiše, jiný už cestou stihne vyhodnotit 10 možných scénářů, 3 rizika a 2 varianty budoucnosti. Na druhou stranu odborníci zároveň upozorňují, že když už si takový muži partnerku najdou, bývají jejich vztahy často stabilnější a dlouhodobější. Takže pánové, jestli jste stále sami, možná to není smůla, možná jen moc přemýšlíte. A co vy, faktoráci, souhlasíte s tímhle tvrzením, nebo je to podle vás úplnej, ale úplnej nesmysl? Za malou chvíli se vrhneme na silnice, do té doby vám posílám další hity. Můžete se těšit na Luise Capaldiho anebo třeba Miraj. Tak zůstaňte s náma, faktoráci.
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres, my ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Pozor si dávejte v ulici zámek v protivíně.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Go, go, go, gorila.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Faktoráci máme stále hlášeno na D3 na trase Mezno Kaplice. Je nějaký předmět na vozovce, měly by to být nějaký větve, tak tam určitě jeďte pomalej, ať do toho nevlítnete a nestane se nějaká nehoda. Všude jinde, ale kde nás ladíte, tak je to úplně bez nehod, takže vás chválím jen tak dál. No a kdybyste o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se pak naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Předseda sněmovny Tomio Okamura a ex-prezident Václav Klaus se na konci června v Německu zúčastní konference pořádané stranou Alternativa pro Německo. Před tou přitom varovali jak německé, tak české bezpečnostní služby. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštadt u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je obvyklé. Místo jednotných letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Podle Daniely Chovancové z portálu Kiwi.com je počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City v období mistrovství pětkrát vyšší, než ve stejném období loni.
10: Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden. Střední délka cesty se pohybuje od 2 do 5 dnů.
9: Podle prodejců jde o jeden z nejsilnějších cestovatelských impulzů spojených se sportovní akcí za poslední roky.
11: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Odpoledne nám dnes pomalu mění kulisy. Oblačnosti nad Jihočeským krajem přibývá a meteorologové upozorňují, že později odpoledne už bude místy hrozit přehánka. Teploty přesto zůstávají na červnově příjemných hodnotách, a to mezi 21 a 24 stupni Celsia. Takže pokud máte rozdělavnou grilovačku nebo výlet, možná se hodí mít po ruce i plán B.
7: Hit Radio Faktor.
0: Máme tady 15. hodinu, já jsem Dani Formánková a do éteru vám právě teď letí Pink z

Máme pár minut po 15. hodině, vyladíte hit Radio Faktora, tohle byl hit s názvem Hero. Faktoráci, jestli jste si mysleli, že umělá inteligence vyřeší úplně všechno, tak jeden student teď zjistil, že ne tak docela. Když se během testu obrátil na chat GPT s prosbou o záchranu, dostal místo správné odpovědi jen doporučení, ať se radši učí. No, řekněte sami, člověk se dneska nemůže spolehnout už ani na svého digitálního parťáka. Na internetu se pak okamžitě rozjela lavina vtipů. Někteří tvrdili, že klasický tahák schovaný rukávu je pořád spolehlivější než nejmodernější umělá inteligence a jiní zase připomněli, že AI možná umí napsat básničku, jídelníček nebo písničku, ale zkoušku za vás prostě neudělá. Tak schválně, používáte umělou inteligenci při studiu nebo v práci, nebo jste stále věrný starý dobrý metodě, na poslední chvíli se to nějak naučím. Teď jdeme na další hity, tohle je Blood Runnin'.

0: Pohodový odpoledne ze studia Hit Rádia Faktor. Právě teď nám dohrál jeden z největších československých hitů přelomu tisíciletí. Tohle byl Příběh od Tiny a Rytmuse. Skladba vyšla na konci roku 2009 a stala se obrovským fenoménem nejen na Slovensku, ale i v Česku. Dokonce patřila mezi vůbec nejúspěšnější písně tehdejších československých hitparád. Písnička vypráví příběh rozpadajícího se vztahu a právě díky silnému textu a spojení Tiny na zpěvu s Rytmusovým rapem si získala 100 000 fanoušků. A i po letech je to skladba, kterou si spousta lidí zaspívá od první věty. Za malou chvíli jdeme na další hity, tak zůstaňte určitě s náma.
1: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Tohle byl parádní hit Chasing Cars na Hit Rádiu Faktor. Faktoráci, mám pro vás jednu zajímavost, která by ještě před pár lety zněla skoro jako sci-fi. Podle nového průzkumu by si totiž téměř polovina mladých lidí ve věku od 16 do 21 let dokázala představit život bez internetu. A co víc, spousta z nich si myslí, že by jim prospěl i zákaz sociálních sítí po určitý hodině. Upřímně, něco na tom možná bude, když si vzpomenu, jak jsme dřív hledali kamarády venku a ne podle toho, kdo je zrovna online, tak to mělo taky něco do sebe. Na druhou stranu představte si, že byste dneska ráno vstali a nefungoval by internet. Žádný zprávy, žádný sociální sítě, žádný videa a hlavně žádný hledání hesla k Wi-Fi, protože by to bylo úplně, ale úplně zbytečně. Zvládli byste vy týden bez internetu nebo

už po hodině nervózně kontrolujete telefon, jestli vám náhodou nevypadly data. Klidně mi dejte vědět na náš WhatsApp 724 883 596. Já si to ráda přečtu.

0: Na Hit Rádiu Faktor Tiesto a jeho biznis. Faktoráci, mám tady jedno číslo, který možná některý z vás potěší a jiný rozesměje. Průměrná mzda v Česku totiž poprvé překonala hranici 50 000 korun měsíčně a vyšplhala se na 50 282 korun. Teď už jen asi zbývá najít toho člověka, který bere 100 000, aby nám ten průměr zvedal, že jo? Co si budem povídat? Protože ruku na srdce, kolik z vás si při zprávě o průměrní mzdě řeklo, tak to by mě zajímalo, kde se tahle výplata schovává. Zajímavý je, že nejvyšší průměrnou mzdu má Praha, kde se samozřejmě blíží k 68 tisícům korun, jenže zároveň tam člověk za nájem, energie, jídlo a další běžný výdaje často nechá skoro celou výplatu. Takže zatímco statistiky vypadají krásně, peněženka občas hlásí úplně jinou realitu. No, tak schválně, přijde vám 50 tisíc měsíčně jako vysoký plat, nebo je to spíš dneska částka, která jen tak drží krok s cenama? Dejte mi klidně vědět.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina, to je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, Faktoráci, já vás chválím. Protože aktuálně koukám na policejní portál, taky na náš dopravní záznamník a nikde nic. Takže všude, kde nás ladíte, je to aktuálně úplně bez nehod. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak dobře doražte, no a kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
2: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
5: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo o víkendu v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Slavnostní mší na výstavišti v Brně dneska vrcholí blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Ti při ní budou prohlášeni za blahoslavené. Na místě se sešly tisíce lidí. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech. Nejvyšší čeští ústavní činitelé se na nadcházející fotbalový šampionát ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nechystají. Zápasy prý nejčastěji budou sledovat v televizi. Vyplývá to z aktuální ankety. Mistrovství světa začíná ve čtvrtek. Česká reprezentace se na něm představí po 20 letech. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově 3. rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi.
6: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Jsou 4 hodiny a počasí v jižních Čechách začíná naplňovat dnešní předpověď. Obloha se postupně zatahuje a místy se mohou objevit první přehánky. Ojediněle meteorologové nevylučují ani bouřku. Teploty ale stále dosahují 24 stupňů Celsia, takže vzduch zůstává příjemně letní. Jen jestli máte v plánu teďka někam vyrazit, tak se možná vyplatí kouknout, kde jste nechali deštník. No a malej pohled na zítřek, ten by měl být podstatně klidnější. Čeká nás převážně polojasná obloha. Ráno se mohou ojediněle objevit mlhy, které se ale rychle rozpustí. Slabé přehánky se vyskytnou jen výjimečně během první poloviny dne a odpoledne by mělo být většinou bez deště. Teploty vystoupají zítra na příjemných 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Faktor.
0: Přeju vám krásnou sobotu, 16. hodina je tady, já jsem Dani Formánková a do éteru posílám Chainsmokers.

pár minut po 16. hodině vy ladíte Hit Radio Faktora. Tohle byl úžasný Dario G. Mám tady takovej zajímavý trend. Generace Z je podle průzkumu nejvíc single generací a část mladých lidí dokonce říká, že o randění vůbec, ale vůbec nestojí. Důvodů je prý víc. Drahý bydlení, únava ze seznamek nebo jednoduše jiný životní priority. A možná i to, že najít dnes ideální protějšek je skoro jako hledat parkovací místo v centru města. Všichni o něm mluví, ale když ho potřebujete, tak vůbec nikde není. Celkově by mě zajímalo, jak to vidíte vy, faktoráci, jestli jako se dneska láska hledá s nás, nebo naopak hůř než dřív. Já si myslím, že dneska, byť máme sociální sítě, tak je to určitě náročnější, protože nikdy nevíte, kdo je na druhé straně. My jdeme k dalším hitům, tohle jsou Linkin Park Up From The Bottom.

0: Ladíte Hit Radio Faktor a právě teď dohrál kanadský zpěvák Shawn Mendes a jeho hit Treat You Better. Skladba vyšla v roce 2016 jako hlavní single z alba Illuminate a velmi rychle se zařadila mezi nejúspěšnější písně jeho kariéry. Zajímavé je, že Shawnovi bylo v době vydání pouhých 17 let, přesto už tehdy patřil mezi největší popové hvězdy světa. Text písně vypráví o klukovi, který je přesvědčený, že by dokázal dívce nabídnout lepší vztah než její současný partner. Právě silná emoce a chytlavý refrén udělali Treat You Better celosvětový hit. Za malou chvíli další hity. Na značkách už je nachystaný Martin Garrix a nebo taky Hodiny s hitem Souhvězdí. Tak držte vlnu.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
5: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
6: Kam to všechno dát?
5: www.uskladním.cz První samoobslužné sklady v Budějovicích.
6: Snadno dostupné a monitorované.
5: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.
8: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

End of a Beginning na Hit Radio Faktor. Česko možná jednou bude mít vlastní verzi WhatsAppu. Stát totiž zvažuje vývoj zabezpečený komunikační aplikace pro úřady, ministerstva a bezpečnostní složky. Cílem má být větší bezpečnost, no a lepší ochrana citlivých dat. Zatímco stát svůj WhatsApp teprve plánuje, tak my na Hit Radio Faktor už ten svůj dávno máme. Pokud nám chcete poslat dopravní info, pozdrav, fotku nebo vzkaz do vysílání, stačí napsat na 724-883-596. A kdybyste si číslo nestihli zapamatovat, tak žádný stres, najdete ho jednoduše i na našich sociálních sítích, třeba na Instagramu Hit Radio Faktor. Teď už jdeme k dalším hitům, tohle jsou Four Non Blondies a jejich WhatsApp.

0: Gustavo Lima na Hit Rádiu Faktor. Faktoráci, před pár dny by jedna z největších ikon Hollywoodu slavila opravdu kulatý jubileum. Kdyby byla stále mezi náma Marilyn Monroe, tak by oslavila 100 let. Přestože od její smrti uplynuly už desítky let, její slavný filmový role, nezapomenutelné hlášky a ikonické šaty stále inspirují celý svět. Některé hvězdy zkrátka nestárnou, jen se mění v legendy. Za malou chvíli si dáme další hity. Můžete se těšit na slzu taky Billyho Gailse anebo Eda Sheerana s hitem Castle on the Hill. Tak zůstaňte s náma. Hit Radio.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
6: Móda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
5: Každá prsa správně oblečeme.
6: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Móda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
1: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
8: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Hit Radio Faktor.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Stejně jako minulou hodinu, taky tuhle vás musím pochválit, protože všude, kde nás ladíte, je to aktuálně úplně bez nehod. Takže jen tak dál a jestli máte někam namířeno, tak určitě dobře doražte. No a kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se pak naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Předseda sněmovny Tomio Okamura a ex-prezident Václav Klaus se na konci června v Německu zúčastní konference pořádané stranou Alternativa pro Německo. Před tou přitom varovali jak německé, tak české bezpečnostní služby. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštát u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je obvyklé. Místo jednotných letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Podle Daniely Chovancové z portálu Kiwi.com je počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City v období mistrovství pětkrát vyšší, než ve stejném období loni.
8: Fanoušci letenky kupují promyšleně, se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden. Střední délka cesty se pohybuje od 2 do 5 dnů.
7: Podle prodejců jde o jeden z nejsilnějších cestovatelských impulzů spojených se sportovní akcí za poslední roky.
9: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
1: Faktoráci, pokud právě vyrážíte na podvečerní program, počítejte s tím, že oblačnosti během dne výrazně přibylo. Na jihočeském kraji bude večer většinou oblačno až zataženou a místy se můžou objevit i přehánky. Ojediněle se může přidat i bouřka. Teploty se dnes vyšplhaly na 21 až 24 stupňů Celsia, takže i přes možný déšť nás čeká příjemně teplý červnový podvečer. A jestli vás dnešní proměnlivé počasí netěší, mám dobrou zprávu. Neděle by měla nabídnout převážně polojasnou oblahu, ranní mlhy se rychle rozpustí a slabý přehánky se objeví jen ojediněle. Odpoledne už by mělo být většinou sluneční a teploty se dostanou na krásných 22 až 25 stupňů Celsia, takže zítra ideální počasí na výlet, kolo nebo posezení venku.
0: Hit Radio Faktor.
1: Krásný odpoledne ze studia Hit Radio Faktor, 17. hodina je tady, já jsem Dani Formánková a tohle je hit Nice to Meet You.

0: Kam vyrazit?
1: Písek se v neděli 7. června připojí k celonárodní benefiční akci 8 dní pro paliativu. V Palackých Osadech začne ve 13 hodin a 30 minut odpoledne pro celou rodinu, a to s výběrovou kávou, tvořením pro děti, vodním barem, možností vyzkoušet si geronto oblek, taky rekondičním cvičením i koncertem kapely Bonsai číslo 3. V 15 hodin vyrazí cyklisté z Čížové na společnou jízdu do Písku a v 16 hodin dorazí do Palackého sadu peloton z domestiky a Ondřejem Bouškou, který poveze svůj příběh domácí hospicové péče. Od 17 hodin bude ve Sladovně následovat projekce filmu 8 dní 8 hodin s úvodním slovem domestiků. Vstupný do parku je zdarma, sportovní výzvu můžete podpořit registrací a startovním přes web 8dní.cz. Pokud máte doma malý princezny, superhrdiny nebo třeba fanoušky Tlapkové patroly, máme pro vás tip na nedělní odpoledne. Už od zítra do 3 hodin ožije pohádka Pohádkový les Velké skaliny velkou oslavou Dne dětí. Čekají vás pohádkové postavičky, soutěže na stezce, malování na obličej, taky dětská diskotéka a dokonce i hasičský auto. A pozor, moderace se ujme náš kolega z Hitrádia Faktor Jirka Ježek. Vstupný je 150 korun, děti do 1 metru a držitelé průkazu ZTP mají vstup úplně zdarma. Takže si užijte pohádkovou neděli ve Velkých skalinách. A Jindřichův Hradec pro změnu si od pátku do neděle užije tradiční dny města. Centrum zaplní koncerty, stánky s občerstvením a program pro děti i dospělé. Na pódiu se objeví třeba David Koller, Sebastian nebo Laura a její tygři. Chybět nemají ani další hudební hosté. Akce začala v pátek v 17 hodin a pokračuje až do nedělního večera, kdy konec je plánovaný na 22. hodinu.
0: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: éteru Hit Rádia Faktor dohrála česká kapela Činasky a jejich song Selhání. Tahle skladba vyšla v roce 2014 na albu Rockfield, který kapela natáčela ve slavném velšském studiu Rockfield. Právě tam v minulosti vznikaly desky kapel třeba Queenů. Selhání patří mezi emotivnější písničky Činasky a připomíná, že občas něco nevyjde podle představ. A ruku na srdce, kdo z nás někdy neselhal? Důležitý je se zvednout a jít dál a přesně takovou energii v sobě tenhle hit má. My za malou chvíli jdeme na další hity, playlist je nadupaný a vy se můžete těšit třeba na Alexe Warrena, taky Imagine Dragons, no a nebo Rubina Schulze a jeho All We Got. Tak určitě zůstaňte s náma, faktoráci. Hit Radio.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl skvělý Alex Warren s hitem Ordinary. Faktoráci, říká se, že sdílená radost je dvojnásobná. A od pondělí 8. června platí, že sdílená dopravní informace může mít hodnotu rovnou jedný plný nádrže. Na Hit Radio Faktor totiž spouštíme speciální dopravní hlídku a každý pracovní den odměníme jednoho z vás, který nám pošle dopravní tip přes náš WhatsApp na telefonní číslo 724-883-596. Číslo samozřejmě najdete i třeba na našem Instagramu, takže se tam mrkněte, číslo si uložte, ať ho nestratíte. No a až příště uvidíte kolonu, objížďku nebo třeba nečekaně hustý provoz, dejte nám určitě vědět. Za prvý pomůžete ostatním řidičům, no a za druhý možná si natankujete plnou nádrž úplně, ale úplně zdarma. Hit Radio Faktor je zkrátka na straně našich řidičů, faktoráci. Hey, Fonsi.

0: realized.
1: Pohodový odpoledne ze studia Hit Radia Faktor. Tohle byl Jonas Blue a Sam Feld s hitem Crying on the Dance Floor. Faktoráci, blíží se 18. hodina, tím pádem se s váma budu muset rozloučit. Co si budeme povídat, ale zrovna dneska nám to opravdu skvěle uteklo, protože se skvělou hudbou to jde prostě úplně samo. Vy se do 18. hodiny můžete těšit třeba na Swedish House Mafia. Pošlu vám tam i Jennifer Lopez, taky Shakiru, a nebo už teď skvěle. Bělá klasika, Divokej byl a jejich Čmelák. Užijte si zbytek víkendu, no a brzy zase naslyšenou. Tak čau, ahoj.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: J-Lo,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
9: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
10: Hey, we are Imagine Dragons.
11: Hey, I'm Lady Gaga.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se prý zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem, přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska, informuje o tom Česká televize. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji polojasno nebo oblačno. Na severovýchodě se můžou ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Na jižní Moravě naměříme i 28.
15: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
1: Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
1: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč,
0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
2: Winebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

Měj vedle sebe někoho, s kým se usmíváš. A když ta je sníh a na jaře odchází,

0: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Plavky.
3: Plavky.
2: Plavky.
4: Plavky.
2: Plavky.
4: Plavky.
5: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
6: Tak co na to říkáš, Baru?
7: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
6: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Hausbrand Café, per favore?
9: Sí, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou, když tužby ve mně tonou, jsem skrytý mezi patry vysokých jak Tatry.

kolena na poslední, co si přej. Jeden veselej, druhý je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy, asi tak.